Bědl k našestjen. A 17 stopnjov žive slebro hižo pokaza po takim miłe ranje, mirne ranje, bez vulkoho vjecika, hišće, od připodnja potom so zaso vjecik přidruži, tak vjesća metrologojo, a temperatura stupa dženca maksimalnje na hodnoty 5 a 23 stopnjov, tak vjesća metrologojo a přeznoc. Može so tež zaso deščovač a trochu porimač, tak su meteorologojo hišće připisali. A to pači tež za jucišu sobotu, stańči boža, zboža, stanjemy z svunčkom, potom so tež zaso vjecik přidruži, hodnoty pak nesu cel tak wysoko, 20 stopnjov maksimalnje, a tež hišće raz tež na nedźelu za vas poladam, to zmijemy najwyższe hodnoty 19 stopnjov, ale nimale přez cywy dżejn tež svunco wotmienjejo ze smročelemi. Bědl k našestj, tu je Serbski rozvoz.

0: Telefon! Žeš ten ministerpräsident přeciwoła. Halo?
1: Rozsudźace za jeho puć bije zo z čele mačieho po dźěćactwie w Hokach 1947 na serbski gymnazij do Warnočic. Pozdźišo wopyta Juri Koch serbsku rozšerenu wyšu šulu w Kočebuzu a studuje lipsku žurnalistiku. Potem započnje pola serbskeho rozhłosa. Jako woblubowaného reportera je jeho tež Werner Mieszkank zeznał.
2: Nikak smo so zetkavoj a do rozmowy přišvoj a on se prašal, že ač nebych ja měl zájem za rozvozu dživo, takže ja však vodama hona sapsa a za šule dlena sapsa se nauknu a tedy je ište kujde redaktor dobil v obje sapske reči v obknežič, co by on nedželu mu vusovanja činčne, meča moderirovač. A ja sam jo zeznal přece jako jara přečelna čvojka, kiše myslił predać nešto prajo.
1: Při tym wupraja Juri Koch tež nepřijomne wiernosće. Na kongresu spisowaćelu NDR švika 1907 a 80 zničenje wužiskich so a přirody za wudobywanie brunice.
2: A on je hubu odčinil a ja z druhým tak po smysle prajo, što my dobudžeme, když my tego zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so suspytali jeho kvostač, što ještě nie je celé radživo, za to by on hižo přeznáte. A všetne, když on je to činil, by to vyrnost čive, što ještě on písal a što ještě on rozpravljal.
1: Praj Werner Mieszkank vo Juriju Kochu, kiž svedčí 15. septembra svoje 96.
3: A jasna, či je to za vás kvádnosť, či raz knihu Jurija Kocha do ruky zač. Jutce v úľadku vidíte viace vo jeho živieniu pripodnú 12. v televízii MDR. Čeveč do napu 6.

0: to bola tam za was nadčasnik. Na po šestich je dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Zarjadowanie wo wielku z praszeniom, kak ma so z nim we przychodzie wopkadzeć, je czarowieczo kocinie sylne dyskusje wuwabiło. Zakskie ma so szak zakoń zmienić. We nacisku CDU, SPD a BSW SD zo ma wielk status regularnego dziwieho zwierzecza dostać. Na dyskusji wopdzieli so też zakski statny minister za wopswiet a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane su do nacziska za konja mezdrujim nur prawidła za wielczy management, fleksibelniše hojntwarske čase a nur zarunanje za škody przez wielki. Na zaredowaniu žadachu se hajnice przedušim spiešniše rozsude a krótsze puče, gdyše wielk wužitne zvierjata toho. Letuše žnie medu su za čvonu serbske pčolnice z vujko džela zakončene, kajž zdželi předsedka Katrin Matkec spěšu vone regionálne jara rozdželne. Andrea Kešcina z nadrobnostčemi.
3: Mě s druhým nemožachu pčovarjo z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žneč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčovarjo lica snadnejší. Serbsku pčulnicu zabira tež azijacki šeršin, kotry so spišne rozmnoža a kiž muže cive lude pčulku zničič. Dotal je Zakske jeden taki pad znate. Tuž tež serbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinach nevuladaja.
2: Za pčuvarju je netko čas do zemskih dživu pšenč, k čemuž svoša picovanje a zastaranje z medikamentami přečivo varu a roztočam. Serbska kultura sti dženca s rečišćom mjesobne vumjene ve Vojerecach. Pod hesłom Serbski puls zetkaja so zastupero kulturnych a kupanskich zaradnišćo a vumjoce ze Sakskej a Braniborskeje. Kulturni fabrice chcedža vo tym vuradžovač, kak mua so serbska rieč a kultura sposredkovač a kak je možno tradiciju a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitalne formate a nowe ideje za młodych ludzi. Z pomocą piatkonišeho zaredowania Serbski Puls chcedža nowe zromadne projekte nastorčić. Mediatura studia Liški ze Smerdžaceje je so čera ruženče zakončiła. 200 zajemcu je se ve minenima i tydženoma na 4 stacijach medije odkryvo a so vuspytało mje s drugim s podcastami abo při plotovanju. Kajž zdželi mediju pedagoga Stefan Gedik su z rezonancu viacač spokojom. Předevšim ve generaciji nad 60 letnych je so poskytk jara dere přiuzav. Kraj Braniborska spošči z nowa krajne myto za angažemang vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodać mytominy Vítkojc jednotlivé vosebe, towarstwu abo instituciji, kiž so za nałožovanje, vúživanje abo dále vúviče delnoserbskej rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnene Braniborske za náležnosće sabo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska z mytom vuvedomić, zo ste serbska rieč a kultura centralnej vopstatkaj vúžiskeje identite a domizne. Myto je dotirovane z 2500 eurami. Hač do konc oktobra muža so namete Braniborskemu ministerstvu za vedomosć sledženje a kulturu zapodać. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež, ve běhu ranja hišče na našich stronach internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dosť přečelne vedro. Od připodnja potom věcik přibira zmijeme maksimálne 5-26 stopňov.
0: Na pučach soniče ničo nehači dobru jezbu do džencnišeho pjatka.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 minčine po napo 6 Čechie.
4: Ljubuško, puča klinkao je, Daunožno, svět moje. Prošu stajn, hevak zaso spíš. Povědy, votučíš.
5: Bez tebě bych já ještě spal. Zavistče cudu čin. Najračo čevo sapa spich. Štojš máš tu triezary.
4: Here we go.
5: Tuž mi hubku dáš. Češo, lohšo, slavanie, drastče, nehajšo.

No a ja štojš jubilej svědčí na tunje rozpršene a tež cyby vjesowe. Wulatko svědčí leca jubilej, wusewanski jubilej a šice so wiezo nadzieja, zo do přichodnych 25 let sće tež tam přiladowaka a přiladowa svěrny. No a ja tak můžeće so tež jutce zaso na dalše wusewanie weselić, što so tam wusewa a kotre informacije a ideje, kolegojo dale zmeja o tym tež dženca rano. Wybihu džencnišo rańšeho wusewania hišće zoniče, abo přichodnej stučce poladamy na dalše pokiwy do końca tydzenia.

Na pokiwy do końca tydźenia, a tež dźensiša dnja hižo raz poladamy, kak chodźi tež so serbska rěč a kultura žiwje dale sposrědkować. A kak móža hórnjo a delnjo Serbia hišće wjace, wo so profitować, to je tema dźensa we Wojerecach, we tamnišej Kufa, wot pošipunja dwiemaj hač do večera sedmich na dialog s čo wutrobnym prošeni a juce punže, tam cywy dźeń dale s dźiwarničkami a programami, tu już dojeżdżę si rad lubię do Worec. Kofi Ole, najrzęsza salonowa hudźba z zabawnymi melodijami 19. a zażnego 20. listotka wuwiedziewa serbska komona filharmonia. Nic jenoż minęny kunsty dnia tu w mieście, ale też we wulkim Szunowie jeli chcecie si tam dojeżdż, a si też nydom tamniszu tkalsku szulu obladać. Dzięca wieczo na powosemych je koncert walczyki z Renady Polki a opery zetka ja na hudźbne žádnostki časa 19. a zážneho 20. listotka. Slibovny biskupski jubilej ve Drježdžanach, drježdžansko-miščanski biskup Heinrich Timmer-Ewer svědčí juce sobotu slibovny jubilej svojeho biskupskeje svědčizny, svědčenské kemše su dopunja na pojednačech ve Drježdžanach v tamnišej katedráli. To su šice lubie na to prošenje. No a poladajče tež snano raz do Drevcu, tam svědča vesny svědžen. A to pod hesvom zromadnje svědčič kulturu doživič vas vjúce vútrobne na svědženišču tam přeprošuja. Haj vubiedžovanie vohoňových voborů tam zmija kulturny program a prezentáciu rysbarja.

0: 5 minutinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Madženca Maria Barčova ze Sernjan.
2: Kóždy z nás je so zawěšće hižo raz prašał, što je poprawom jeho nadawk jako křesćan na tutym svěće. Dobry křesćan być nie rěka jenojš, kóždu nedźelu kemši kodzić. Ale rěka to, sobu čłowjeka přes Jezusovu lubovacu utrobu widzeć. Jezus wšitkich čłowjekow bjez wuměnjenjow lubuje. Nedobimy kóždeho lubovač, ale móžemy kóždemu přečelne słowo popřeć, posměk darić abo pomocliwu ruku poskićić. Dyž dźich jako modosna k swjatemu firmowanju, wuzwolich se jako firmowanske runčko złote prawidło, kotrež praji, štož chceš, so bychu ludźo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju was, se tute runčko do všedneho dnia sobu vzać a so mjezečujeskich situacijach na nje dopominać.
0: Dobraj Maria Barčova ze Sernjan, v nadawku a zamowitosći ralbičanskeje wosady.

0: Jednačmiđe nam požesćeć, dobranje do pjatka, a dziś elefant zauđi a zawizda, a tyś zawoła, potom rika to.
1: 3, 2, 1. Wie. Wieda, wiedomosć, a wunamakanki.
2: Gdyż myslimy na czarte ptaczki, myslimy dres wiecza na nazymski wotlit ptaczyny do juła, a jej naurod na leczu. Gdyż pak swoje nieżdżenskie kunciny seweru docpeja, niekotre czarte ptaczki tam dale bryki a podłupuczuja, a jenoś przy swoim nieżdżę nie ostanu. Pola drużyną, gdzie so jeden partner sam bo nie zdostara, tamny partner zwiecza dale czynie a jeszcze raz swoje zbożo pyta. Nětko su biologojo a zoologoki z němskeje a norvegskeje prěni rastajke pučovanje žonkou ze štělakami a satelitami nadrobne wobkedžbovali. A to pola družiny, gdyž mužik je a vulenje. Jedna so o družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak můžeme po polskim šikvadže Mornell menovač a kotraž němsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menší hač kus a přezimuje severné Africe. Nalječu potom hač do najsevernějších dželov skandinavijské činie. Žonka pyta si ta mužika, kotrež je jeka vulenje a svoho modžata stará. Ona sama pak činie dále, zo by se o přichodno mužika pracovala. Přerezne cí nězda tajka Mornellova žonka na sezonu pelní. Zvětša je odstok mes nězdami kročí hač 100 kilometrů, ale drude žonky tyž jacore 100 kilometrů pučuja. Na celou nězdženskou sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrů. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam a sem čaja. Při tym vo sebě na spočatku sezony naleču od nězda k nězdu do severa leča. Pozdišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys se one tež zaso do končinu nauroča, dži su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebyvaja žonské Mornelle jenož při posledním nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žane kmane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na odlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
1: Věda, vědomosť a vunamakanky.
0: Všetky témy z nosy měčin venk, dvě měčin je ještě potom je bydl k nasledom.

0: widźiš? No, zo wón ničo ne widźi. Cyle prawje. Haj, ale wažniše je, zo ma knočik pod zemju wólki labirint kódbou a dyrbi je přewětrić.
1: No, haj, potom...
2: Potom můžeme se jenož nadějeć, co on pouze přečině. Pojďte, postrujeme jeho strubiněm.

0: Přeměnčiny do napół sedmiche.
1: Policja z G.
2: Sredu dopodnja napadnje zastojnikam na A4 pola dreš žan BMW, kiž bi, kaž možachu potom zvěsčič, ve noce na vútoru Porynsko-Pfalce pokradnjene. Jako chcuchu šoféra zadža žeč, stupi tu na pun a smaleše nasměr zorilc dále, na Polšovské hory šmurne so vun auta z Litovské a pola Vosporka vun potom autodrohu vopušči policia za ním. Nedaloko Vosporka zjedže BMW potom dojene je slepe a hase, přełama pot a skončne zasta na łódce. Policja zamopulskeho šoféra, kiž steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW-u 15 000 euro, na policajskim vučini škoda 1 500 euro. A to runja sredu je policja na A4 mjez Počnicu a Otendorfom okrylu kontrolowała, hač pak so tež nakładne auta potem maja, so nesmiedža tam přeščanč, cioch šoféru zvěsčichu, koci so potem nemiachu ličit dyrbja z odpowiednimi konsekvencami.

0: Na posedmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Zarjadowanie vo wielku s prašenjom, kak ma so z nim přichodźe wobchadźeć, je čara večo kočinje sylne diskusje wuwabiło. Sakski ma so šak zakoń zmienić. Na čisku CDU, SPD a BSWSD so ma wielk status regularnoho dživjeho zvěreča dostać. Na diskusji wobdźeli so tež sakski statny minister za wobswět a ratarstwo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane su do načiska zakonja mezdrujim nowe prawidła za wielči management, fleksibelniše hojntwarske čase a nowe zarunanje za škode přez wielki. Na zarjadowanju žadachu se hajnice předevšim spěšniše rozsude a kruče puče, gdyže wielk wužitne zvěrjata torhał. Letuše žne medu su za čvonu serbske pčulnice z vulko džela zakončene. Kaž zdželi předsedka Katrin Matkec, bychu vone regionalne jara rozdželne. Andrea Kešce nas nadrobnost čemi.
3: Mjez drugim njemožachu pčuvarjo z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica wiele lipového mjedu žneč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového mjedu šelakých pčuvarjov lica snadnejší. Serbsku pčulnicu zabira tež azijacki šeršin, kotry so spíšne rozmnoža a kýž môže cive ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakske jeden taký pád znate. Tu iš tež serbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinach nevuladaja.
2: Za pčuvarju je netko čas do zimskich dživu pšenč, k čemuž svuša picovanje a zastaranje s medikamentami přečivo varua roztočam. Serbska kultura ste dženca središčo mjesobne wuměny we Wojerecach. Pod hestwom Serbski puls setkaja so zastupero kulturnych a kubanskich zaradnišćo a wuměce z Sakskeje Braniborskeje. Kulturni fabrice chcedža wotem wuradžovač, kak móa so serbska rěč a kultura sposredkovač a kak je možno tradiciu a modernu ze sobu zjazać. We tutem zwisku předstaja projekte digitalne formate a nowe idee za młodych ludzi. Mediowatura studia Liszki ze Smerdžaceje je so čera w Róženče zakončiła. 200 zajmców je si w minenym tydženomaj na 4 stacjach medie odkryło a so wuspytało mez drugim z podcastami. Kaž zdželi medijove pedagoga Štefan Gedek su z rezonancu vjacač spokojom. Předevšim generaciji nad 60 letnych je so poskytk jara dere přiuzav. Oni prošachu vopomoc s šmoratkom, laptopom a dalšimi techniskimi nastrojemi. Přichodnych tydženjach projekt medijove ture vuhodnoča a vo možnym pokročovanju rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodać myto Mine Witkojc. Witkojc jednotlivý v osobě, dôrstvu abo instituciji, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnoserbské rieče zasadžuje. Kaž spolnomocnené Braniborské za náležnosť, če Serbu Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom uvedomiť, zo ste serbska rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiskeje identity a domizne. Myto je dotirované s 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internete a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No aj, budže to dženca celé podobne džin, kajž jen čera hižo mejach myštož vedro nastupa. Vod připoudnja přibiera potom věcík a zmejeme dženca takhle maximálne temperatúry v okolo 25 stopňů.
4: Dobru jezbu do dženskniša rania bez hačenjov. Kýba mače, nekajke informácie za mne, potom zazvoňte do budušina 0591 7 34 400 přes čet na stež. Docpieče.
1: Serbski Rozwóz.
4: Pitch po na posedmich.

0: Dźěłeć mjeńšinu po napół sedmich je zrozumić móžu, hdyž su wóčerjo rano k stadbam po puću, zo so nadźijeja, zo nie je wielk pobył, to sam snepwači tež za hajniku, kocíž so nadźijeja, zo jim wielk w lesu, hišće něšto wyše wostají a tam žanu škodu nie nadźiwa. Wielk je w Sakskej dawno za so doma, a miestem ma wun te prawe doma tež w politice. Dževo prašenje, keko wielku móže we wiestym terytoriu być, aż tu ma poprawom rozsudzić, gdy smie so wun celić. W tym su czera wieczowe kocinje dyskutowali. W krabatowym lokowym świecie Katka Pöpelec by tam pudla. Kajka by się tam nalada, Katka?
1: Kietro napjata by rekwa. Pecza sztorce czy ludzi by, a to w uprodzie ze wszech końców, z Hamburga, z Miśnia, z Torgała, z Düsseldorfa, a też jednotliwi z Kuluskiej kończyny. Serbskich pak mez nimi uladowa nesem. A nimale bez wuzačnje mužojo. Mez nimi hajnice, ratarjo, zastuperjo, zjaska vopsidžerjo leso, zjaska vocu a kozu, hojntverskoho zjaska, a vizotiš politikarjo, mjestrujem tiš sakski minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, a tiš zastuper krajnoho předsedstva NABU. A runje to nabud und obješe se tojšta naposkač včera. V srečišču večera, kotruž bu v CDU organizovane, steješe nuje načisk zakonja CDU, SPD a BSW, tun ma sakske hojnfarske pravo nuje mu zjaskove morjadovanju pšimirič. Velka su mestem na zjaskove runjenje do hojnfarskeho prava pšuzali. Sakska ma netko mjestrojem radovač, kak plane velčeho managementa vupadaja a kak može hojntva praktisce odbižeč.
0: To reka velk ma so pravnisce silnišo z normalnym živim zvirečom stač?
1: Haj, a CDU je vuraznje vo vopstatku managementa z prave miru rečova. Vo sebe zajmao pak bi, što su hojntverjo sami prajeli. Voni čuja so za zamovitošću za velka kjetro sami. Su tiž konkretne pšeča zvuraznili, mjestrojem kruče puče. Jako przykład su rekli, gdyż pondželu rano zvěrjo mortwe na dendu a faruc zvěstči, zo by to velk, potom nima se hakle jacere dny duo přes všelake zarjady prúvač a štvortka bo pjatk potom přes woku a puče go za cilenje dač. Žadanje bie, hišče samsne džen rozsud tvorič moc.
0: A če hodla, praje hojntverjo, zo treba je vone tute spěšne rozsude.
1: Dokel švíča so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, za maja hojntverjo strach před vosobinskimi konsekvencami, dož velka zacela. Voni boja so nadpadov od přivisniku velčo škita. Vod hostčiku na lesnih pučach, hač k znožom rozkavanim autom v obručam, maja šo za realistiske, a sudrije taktiši že doživili. Tež před problemami za svojbu, abo v obškodženjem v hojntverskim revirje so boja. Politika hajnikam čornoho Petrada. Tak su to rekli.
0: A što načisk zakonja k tomu meni?
1: Najvyšší hojntvorský zariad ma napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojntvorské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo až do 11. decembra. Ale načisk neprají, zo smieso přichodne kujždy veľk, kujždy čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjaskového prava a dalších riadovaniu.
0: Katka Pöpelec je so čera večer na diskusii vo veľku ve kočinje vobdželiva a za vás zimava. Dobranie přeje Serbský rozvoz. Cimienčine hišče potom je cibedlky na sedom.

kak hodźi deso serbska rěč a kultura žiwje dale sposrědkować, je dźensa tema we Wojerecach. A dale rěka, a kak móže honjo a delnjo Serbja jeszcze wjace po sobi a po so profitować, to je tema dźensa, kaž prajne we tamnišej kulturnej fabrice, wote dwěma hađo na večora sedmich, abo večora sedmich městem. A to će tež tam vězo na dialog v utrobnje prošení a jutce pojďže tam cvý džen dále s dživaničkami a tež se s programom. Slibony biskupski jubilej v Drježdžanach, drježdžansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers svědčí jutce sobotu slibony jubilej svoje biskupske svědčizny. Svědčenske kemše jsou do podňa napo jednačich v Drježdžanskej katedráli. A na nje su šice prošeni. Drevce sveča vesne svečen pod hesmom zromadnje svečič kulturu doživiš. Doživič vas juce vutrobnje na svečensku vuku prošuja. Vjerški su napšikvat od požipunja dvimaj, uvidžovanje vohnjovoh voboru, kulturni program a prezentacija rezvarja. No a der hast je posledný morázy v Lubosču byli tam za sušecami na smír kulu. Tam smíče sekundstydženja na věsný svědžen dojeď. Júce a nedželu, júce zmije tam šelatku staré ratarské techniky, o to podňa jednačech a večo. Šestčich je tam vůběžovanie hozdžíkov, što zamůže tak spíšne, kaž může hozdže zabít do dreva. A potom môžete sa so tam viezo tiež přizeviť za to vubiedžovanie na po šestčich. Je to trebné, šako potom šestčich tuto vubiedžovanie započne. Dve menšinie pod sebydlky na sedomie.

0: Jutře prěnja sobota septembra čas za měsačne wulatko, to je tónkróć wosebite wusyłanje, kaž se mam tež hižo přeradźiła, mjenujce je to jubilejne. W septembrze 2021, před 25 letami, běhonjo serbski telewizijny magazin Prěnni króć widźeć. W jutřišim jubilejnym wusyłanju pak póndźe tež wo dalši jubilej. Juri Koch swědči sreć měsaca swoje 90-činy Milan Grojlich, ma nětko hižo nekotry wuch.
1: Hač si jeho knihu za dorosčenych a dječi, abo zdjeva jako serbski rozvozhodnik, publikum znaje Jurija Kocha jako wubirného wobkečbuvarja. A jako šibovca, napríklad v satirickým kučiku denio serbského magazína Vúžilca.
2: Prima, prima. A to je ten telefon. Žeš ten ministerprezident přece volá. Haló?
1: Rozsudžace za jeho púč bie zo z čele mačieho po dječactve v Hokach 1947 na serbský gymnázii do Varnočic. Pozdíšo vopyta Juri Koch serbskú rozšerenú vyššiu šulu v Kočebuzu a studuje lipskú žurnalistiku. Potem započne pola serbského rozhlasa. Jako obľubovaného reportera je jeho tež Werner Mieškank zeznal.
3: Nikak smo jo so zetkavoj a do rozmovy přišvoj a on sa prašal, že ač nebych ja mio zájem za rozvozu dživo, takže je však voda má hona sábsa, za šule dlena sábsa sa navúknu a teda je ešte kúžde redaktor dobiav v obie sábske reči, v obkne žič, so by on nedželu mu vúsovania činč, na mieča moderírovať. A ja som jeho zeznal přece ako jara přečelná človka, kýže myslil predáči nešto prajú.
1: Při tým vúpraja Juri Koch tež nepříjomné vírnosti. Na kongresu spisovačelu NDR švika 1907 a 80 zničenie vúžiských sov a přírody za vúdobyvanie brunice.
3: A on je hubu odčinil a ja s druhým tak po zmysle prajú, što my dobudžeme, když my tego zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so sú spýtali jeho kvostač, što ešte nie je celé rádživo, za to by on hižo přeznáte. A všetne, když on je to činil, by to vírnosť čivé, što ešte on písal a što ešte on rozprávial.
1: Paj Werner Mieškank vo Juriju Kochu, kiž svedčí 15. septembra svoje 90-činy.
0: Snač je to za vás tiež raz kvádnosť si zase raz knihu Jurija Kocha do ruky zač. Júce v úľadku vidíte viac vo jeho živieniu pri podňu 12 v televízii MDR.

0: 4 minuty do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Madżynca Maria Barczowa z Sernian.
2: Kóždy z nas je so zawěšće hižo raz prašał, što je poprawom jeho nadawk jako křesćan na tutym svěće. Dobry křesćan być nie rěka jenož, kóždu nědźelu kemši kodzić. Ale rěka to, sobu čłowjeka přes Jezusovu lubovacu wutrobu widzeć. Jezus wšitkich čłowjekow bjez wuměnjenjow lubuje. Nedobimy kóždeho lubovač, ale móžemy kóždemu přečelne słowo popřeć. Posměk darić, abo pomocliwu ruku poskićić. Gdyż dziś jako młodostna k swiatemu firmowaniu, wuzwolich se jako firmowanske rączko złote prawidło, kotrež praji, štož chceš, so bychu ludzo tebi činili, tak činteš im. Přeprošuju vas, se tute rączko do všedného dnia sobu vzač a so mjezečujeskich situacijach na nje dopominač.
0: Dobre, Maria Barčova z Sernjan, v nadoku a zamovitosti Ralbičanske je vasade.
3: You can call me honey if

tež do poslednje hodiny dźensiša rania od 8 do 9 přewodźamy was z hudbu. Sami hym plowa ze zgokojc z trubi přeje dobre ranje. Ach, to je klasika. Evergreen w serbskim rozwosu Horca Wutro, Bamiecin Weclich. A spodziune začuća ma skupina Kont

0: Hej.
1: Štoš jutře činiš, ma či teč.
2: Ač so dženca na wokomiki słońca smimy weselić z kierenic, od jutřišeho potom zaso, ale weselić smimy so. Na wulatko jutřiše aktualne wusowanie jubilejne, nětko ve septembrje 25 let serbský televizijný magazín Vulatko Vuseva. No a ja, što si vy myslíte po pavom? Kelko moderátorku a moderátoru je hižo po Vusevanju vedvo, kelko přínošku bo produkované, abo štú je najhuštišo byl studijný host? Tuta dalše prašenja sú zestajene v kvisu vo Vulatku a hađo dženciše přípodnia 12. steji tutun kvisu. Quiz pola nas na našich internetových stronach online, viacori su hižo. Jun vuspitali mes šemi, kiš so na kvizu vobdžela, a jun zapodadža vulosujeme jutze na šćelaku vodženje po MDR-skim domje ve Drežđanach, a to vizo za vašu cevu svojbu. Když možete si potom MDR-ski Sachsenspiegel wobladać, nimske rozvosowe studio a rumnost, če tam tež džiš so vulatko produkuje. No a potom si termin vjezo cele po vašej protičce dorečime, zo možete si potom do Drezdžan dojeć. Tuž kvisuće sobu, dže vo 5 a 20 let hornjoserbske televizijne vusevanje Vulatko. Dwie mięczynie pobiedl Knaczewicz.

0: ale što je tole?
1: Oh, lute brune hoki na našim perfektnym trawniku.
2: To la być nie może.
0: To bie knoczik.
2: Ladaj ty to la, kajke to wupada.
1: Sme se tajku procu brali, a nitko.
0: Knoczik ničo za to nie może.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pytać?
0: No, von tu pod namjestom bydli. A no, haj drude ze zemje wulize. Potom nastanje knotwiščo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč ze zemje wuliz. Če odlada nie, přeco te sam sne knotwiščo wužival.
2: My však tež jenož přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na drugim miestne.
0: Haj, to šak máš pravje. Ale knočik je slepy.
1: Slepy? Miniš?
0: No, zobu ničo ne vidzi. Celý pravje. Haj, ale vážniše je, zo ma knočik pod zemju vulký labirint kotbou a dyrbi je převětrič.
2: No hej, potom...
1: Potom můžeme se jenož nadjeć, co on pouze přečině. Pojďte, postrujeme jeho strubiněm.